pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají,

stane pomalejší, vsákne do peří. S nou ruku týdnu, co umíhnou leží, pak jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, vsákne do peří. S nou ruku týdnu, co umíhnou leží, pak jsou vykročí.

čandár, prukľáti. Znali neverškom naňáty, že bylem s noči guľáty, staroste dívku cilováty.

Dobrý deň, dámy a pánové, vítejte na tomto terapeutickém sezení. Jmenuji se doktor Ladislav Kolor. Rád bych vám představil své techniky velmi závažné světové choroby zvané barvoslepost. Jste zde, jakož nedovedete správně rozpoznávat barvy. Nestejte se za to, zdravotní problémy může mít občas každý. Takže nebudeme to déle zhlžovat, dámy a pánové, jdeme na to! Tak se...

0: smiechom. Říkat si hnědoši, růžoši, žlutoši, člověčoši. Jaký pocit by asi měla mšoči, kdyby viděla, jak se to tu řeší. Kam zařadit se, když nevím sám, jestli jsem bílej nebo černý chuligán. A co vy máte v pořádku zrak? Sami si odpověste, jestli je to tak.
1: Dámy a pánové, to bylo pro dnešek vše. Zítra si prosím vás vemte cvičky. Naschledanou.

Nikto niž nebyl viden, že partizanty chodili, a tudy dne nebyly vidne. I nikto niž nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomeru. Nielem z našeho seva, ale z inčeho. Bylo ružný. No, že by takých časí už byš nikde nebylo.